Veď tvoje známy podlehli představě, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

parfém. Bez jeho vůní, tak se ti omlouvám, že jenom zpívám. A věř mi, dlouho mám ten pocit,